budeš mít oči celý červený. Nejistý hvězdáři s teklemi hrem celý. Podívej, kolego, změnil si líč.

se měsíčku, skovej se za mraky, nenech se spoutat, nasadit návleky. Lepší, když budeš mít svý oči červený a občas jen mrknout se, jak stekaj se na zemi.

tomu obezřu moci. Vždyť není třeba mít zvláštní odvahu, jen tak si sednout a oslovit podlahu. Ale co lidi ráno zas celý sražený, zrázkava zloby, jakoby zmražený, jakoby zmražený. Možná si všimli už, že i to slunce oči má celý do ruda zbarvený, ale já vím, že nejsou to záněty, že nad lidma je.